panstvo nečeká. Sú dlouhý schody do nebe a štreka daleká. Nebeský lbáru, já sucho v krku mám, tak chopni do tým bedny a

0: Vysielame božsky.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: mačkou prstov či balistika spoznáte priamo v Eperia Shopping Mall. Výstava Kriminálka vás hravou formou prevedie základmi kriminalistiky. Výstava Kriminálka, miesto činu Eperia počas celého mája.
1: Reklama. Sky Radio, hráme božsky.

posledních zbytků sil jsem v tebe uvěřil, skryt ve své ulitě. V dramatu tří postav se na mou stranu postav, bych našel odvahu. Byla naivní, já byl naivní, ale ne ve vztahu.

0: tlačkou prstov či balistika spoznáte priamo v Eperia Shopping Mall. Výstava Kriminálka vás hravou formou prevedie základmi kriminalistiky. Výstava Kriminálka, miesto činu Eperia počas celého mája.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: potlačkou prstov či balistika spoznáte priamo v Eperia Shopping Mall. Výstava Kriminálka vás hravou formou prevedie základmi kriminalistiky. Výstava Kriminálka, miesto činu Eperia počas celého mája.
1: Reklama.